0: Sky Radio.
1: Ty jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Sky Radio. Hráme božsky. Zvládáš dojít k cíle, odpočíváš každou chvíli.